0: Dot. L-Unjoni Ewropea ħadet pass deċiżiv biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità tas-sewwieqa. F'dan il-podcast se nagħtu ħarsa ġenerali lejn ir-riforma tal-liċenzja tas-sewqan tal-Unjoni Ewropea li ġiet adottata reċentement. Se nħarsu wkoll lejn il-miżuri u l-għanijiet ewlenin u xi jfissru għan-nies fl-istati membri. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn kif l-Unjoni Ewropea aġġornat ir-regoli tal-liċenzji tas-sewqan biex ittejjeb is-sikurezza fit-toroq u timmodernizza l-mobilità. F'Marzu 2025, il-Parlament Ewropew approva aġġornament estensiv tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzji tas-sewqan. Din ir-riforma mhijiex sempliċi bidla amministrattiva, hija pass kuraġġuż lejn mobilità li hija aktar sikura, aktar ġusta u diġitali. Fil-qalba tar-riforma insibu l-liċenzja tas-sewqan diġitali ġdida fl-Unjoni Ewropea kollha. Iċ-ċittadini se jkunu jistgħu jġorru l-liċenzja tagħhom fuq l-smartphones tagħhom u din se tkun rikonoxxuta fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Xorta se tkun tista' tagħżel li jkollok liċenzja fiżika. B'hekk jiġi żgurat li kulħadd ikollu l-libertà tal-għażla. Il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus, inkarigata mir-rapport, kellha dan xi tgħid.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Id-direttiva l-ġdida dwar il-liċenzji tas-sewqan timmodernizza dik li hemm bħalissa. Dak li qed nagħmlu u li qed narmonizzaw id-dispożizzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Qed nagħmluha aktar faċli li ċittadini jiksbu liċenzja f'pajjiżhom meta jkunu jgħixu f'pajjiż ieħor. Ninsabu fl-era diġitali u b'hekk sal-2030 se jkun hemm id-dritt tal-liċenzja diġitali li speċjalment taż-żgħażagħ li għandhom kollox fuq l-smartphone tagħhom hija bidla importanti ħafna.
0: Madankollu, ir-riforma mhux se tkun sempliċement qed tagħmel l-affarijiet aktar konvenjenti għan-nies. Din ir-riforma tirrifletti sforz strateġiku biex tissaħħaħ is-sikurezza fit-toroq madwar l-Unjoni Ewropea. Se jidħol fis-sieħ perjodu mandatorju ta' prova ta' sentejn għas-sewwieqa l-ġodda. Matul dan il-perjodu se japplikaw aktar regoli stretti. Bħal penali akbar jekk persuna tinqabad is-suq taħt l-effett tal-alkohol jew tad-droga. L-għan huwa li jiġu protetti sewwieqa iżgħar li jkollhom inqas esperjenza. Statistikament hemm riskju ogħla li dawn il-persuni jikkawżaw inċidenti. Is-saħħa medika għas-sewqan qed tiġi indirizzata wkoll. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jevalwaw jekk is-sewwieqa humiex fiżikament u mentalment f'saħħithom biex isuqu b'mod sikur. Se jiġu kkunsidrati kundizzjonijiet bħall-epilessija, id-diabete u l-vista batuta. Iżda dan se jsir mingħajr ebda diskriminazzjoni lejn sewwieqa akbar fl-età jew b'diżabilità. Ir-riforma tintroduċi wkoll il-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja għas-sewwieqa. Dan billi tinkoraġġixxi evalwazzjonijiet regolari u għarfien dwar ir-riskju matul il-ħajja tas-sewwieq. Qed tirrifletti kultura usa ta' sikurezza li tmur lil hemm minn sempliċiment li persuna tgħaddi minn test wieħed meta jkollha 18-il sena. Ejja nisimgħu x'kellha tgħid il-Membru tal-Parlament Ewropew Jutta Paulus dwar uħud mill-karatteristiċi l-ġodda tat-taħriġ tas-sewwieqa.
1: During the education we have, which is very new and very modern,
2: biex nedukaw bi-stil ġdid u modern ħafna, se nintroduċu simulaturi. Dan għaliex sitwazzjoni ta' periklu ovvjament m'għandekx tippratika fil-ħajja reali, iżda jkun ħafna ħjar għan-nies jekk kif mhux jista' jiġri jekk ngħidu aħna jekk hemm il-borra fit-triq jew jekk ikun hemm xi tfal jiġru fit-triq. Kif għandek tirreaġixxi? U dan tista' tippratika f'simulatur li issa sar parti obbligatorja mill-edukazzjoni tiegħek, nemmen li dan se jgħin biex jitnaqs l-inċidenti fatali ta' traffiku.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Fl-aħħar, qed tiġi indirizzata kwistjoni oħra li ilha teżisti. Din hija l-problema tas-sewqan traskurat minn persuni li jaqsmu l-fruntieri nazzjonali. S'issa kien diffiċli għall-awtoritajiet biex jinfurzaw il-penali meta sewwieq huwa taqrejat barra minn pajjiżu. Din il-lakuna kienet tħalli lis-sewwieqa perikolużi jevitaw il-konsegwenzi billi sempliċiment jirritornaw id-dar. Skont ir-regoli l-ġodda, Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea issa se jaqsmu d-dejta dwar ir-reati tas-sewqan b'mod aktar effettiv u se jinfurzaw il-projbizzjoni tas-sewqan madwar l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, jekk xi ġie skwalifikat f'pajjiż wieħed fuq reat serju pa sewqan taħt l-influenza tal-alkohol jew ikun ikkawża inċident fatali, dik il-projbizzjoni issa tapplika f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan l-infurzar transfuntir huwa pilastru ewlieni tal-għand fit-tul tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza fit-toroq li jissejjaħ Viżjoni Zero, futur mingħajr imwiet u korrimenti serji fit-toroq sal 2050. Dan mhux biss kliem politiku, huwa għan konkret, appoġġjat minn miżuri li jorbtu legalment. Ir-regoli l-ġodda jinkludu wkoll innovazzjonijiet fl-edukazzjoni tas-sewwieqa. L-użu ta' simulaturi se jiġi mħeġġeġ biex jgħin lis-sewwieqa jitgħallmu kif jirreaġixxu għal sitwazzjonijiet perikolużi mingħajr riski fil-ħajja reali. Il-karatteristiċi tas-sikurezza pass sistemi għall-brejkjar ta' emerġenza u twissijiet tal-punti mhux viżibbli se jkunu suġġetti standard fil-lezzjonijiet tas-sewqan. Id-direttiva ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-liċenzi tas-sewqan hija taħlita qawwija ta' progress digitali, kultura ta' sikurezza u responsabilità kollettiva. Billi s-sewqan isir aktar sempliċi u sikur u jiġu standardizzati ir-regoli, l-Unjoni Ewropea qed twitt it-triq għall-ġenerazzjoni ġdida ta' mobilità, waħda fejn ħadd ma jitħalla waħdu u kull ħajja fit-triq titqies li hija imprezzabbli. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Europska unija chce zvýšiť bezpečnosť na cestách a modernizovať mobilitu. Preto aktualizovala celounijné pravidlá týkajúce sa vodičských preukazov. V našom podcaste sa dozviete, aké novinky môžete očakávať, čo bolo cieľom zmien a čo to znamená pre nás, účastníkov cestnej premávky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde si povieme, ako sa Európska únia snaží zvýšiť bezpečnosť na cestách a prispieť k modernizácii mobility. V marci 2025 Európsky parlament schválil významnú revíziu celounijných pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov. Reforma nie je len administratívnou zmenou, ale odvážnym krokom smerom k bezpečnejšej, spravodlivejšej a digitálnejšej mobilite. Kľúčovým prvkom je pritom nový celoeurópsky digitálny vodičský preukaz, ktorý si vodiči budú môcť uložiť aj vo svojich smartfónoch. Takýto vodičský preukaz bude uznávaný vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Naďalej však bude existovať aj vo fyzickej podobe, aby si každý mohol zvoliť formát, ktorý mu vyhovuje. Jutta Paulusová, parlamentná spravodajkyňa zodpovedná za správu o nových pravidlách, v tejto súvislosti uviedla.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Novou smernicou o vodičských preukazoch modernizujeme existujúce právne predpisy. Naším plánom je zosúladiť pravidlá v celej Európskej únii. Odteraz budú môcť občania ľahšie získať vodičský preukaz vo svojej domovskej krajine, aj keď žijú inde. Vstupujeme do digitálnej éry, preto do konca roka 2030 bude digitálny vodičský preukaz dostupný pre každého. Pre mladých ľudí, ktorí majú všetko vo svojich smartfónoch, ide samozrejme o dôležitú zmenu. Reforma však nemá za cieľ len uľahčiť život ľudí. Odráža tiež systematické úsilie o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v celej Európskej únii. Európska únia zaviedla viacero zmien s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Napríklad stanovila, že skúšobná lehota pre začínajúcich vodičov musí trvať najmenej 2 roky. Sprísnila tiež tresty za dopravné priestupky spáchané počas skúšobnej lehoty, napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Cieľom je chrániť mladších a menej skúsených vodičov, u ktorých je pravdepodobnosť spôsobenia nehody štatisticky vyššia. Nové predpisy sa zaoberajú aj otázkou zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Podmienkou vydania vodičského preukazu bude odteraz vo všetkých členských štátoch povinné lekárske vyšetrenie. Cieľom je overiť, či je príslušná osoba fyzicky a mentálne spôsobilá bezpečne viesť motorové vozidlo. Osobitná pozornosť sa pritom bude venovať zdravotným problémom, ako je epilepsia, cukrovka či poruchy zraku, ale bez toho, aby boli z týchto dôvodov diskriminovaní starší vodiči alebo vodiči so zdravotným postihnutím. Reforma tiež zavádza koncepciu celoživotného vzdelávania vodičov. Je totiž dôležité, aby aj tí skúsenejší pravidelne prehodnocovali svoje zručnosti a aktualizovali svoje vedomosti o nebezpečenstvách na cestách. To všetko je prejavom snahy vytvoriť širšiu kultúru bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa neuspokojí len s jednoduchým získaním vodičského preukazu po dovršení 18 rokov. O nových prvkoch výcviku vodičov opäť hovorí poslankyňa Jutta Paulusová. Do výcviku, ktorý je úplne nový a veľmi moderný, bude odteraz zaradená aj výučba na simulátore. Nebezpečné situácie totiž nemožno nacvičovať v reálnom živote. Je oveľa lepšie, ak sa ľudia vopred naučia, čo treba robiť, ak napríklad nasneží, alebo ak sú na ceste deti. Práve na to slúži simulátor, ktorý bude odteraz povinnou súčasťou výcviku. Som presvedčená, že to pomôže znížiť počet smrteľných dopravných nehôd. Európska únia si pri revízii predpisov posvietila aj na ďalší dlhodobý problém. Bezohľadných vodičov v zahraničí. Doposiaľ bolo pre orgány ťažké vymáhať pokuty za dopravné prístupky spáchané mimo domovskej krajiny. Táto medzera v zákone umožňovala nezodpovedným vodičom jednoducho sa vrátiť do svojej krajiny a vyhnúť sa akýmkoľvek následkom. Podľa nových pravidiel však budú odteraz členské štáty zdieľať údaje o dopravných prístupkoch efektívnejšie, aby tak bolo možné odobrať vodičský preukaz kdekoľvek v rámci únie. To znamená, že ak členský štát odoberie vodičský preukaz osobe, ktorá napríklad jazdila pod vplyvom alkoholu alebo spôsobila smrteľnú dopravnú nehodu, zákaz vedenia motorového vozidla bude platný vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto cezhraničné presadzovanie predpisov je jedným z najdôležitejších pilierov tzv. Vízie nulovej úmrtnosti, ktorej cieľom je do roku 2050 úplne eliminovať smrteľné dopravné nehody a ťažké zranenia na cestách v Európskej únii. Nejde pritom len o politické frázy, ale o konkrétny cieľ, za ktorým stoja záväzné opatrenie. Ako sme už spomenuli, nové pravidlá modernizujú aj výcvik vodičov. Vďaka použitiu simulátorov bude možné nacvičiť si správanie v nebezpečných situáciách bez toho, aby bol v skutočnom živote niekto ohrozený. Pozornosť sa však v autoškolách bude venovať aj takým štandardným bezpečnostným témam, ako sú systémy núdzového brzdenia či sledovania mŕtvych uhlov. Nová smernica Európskej únie o vodičských preukazoch spája digitálny pokrok s kultúrou bezpečnosti a spoločnou zodpovednosťou. Zjednodušením a zjednotením pravidiel Európska únia vytvára podmienky pre novú generáciu bezpečnej mobility, ktoré nikto nedostane pozadu a nikto nebude riskovať svoj život ani životy tých druhých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026. De fem nominerede film til Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026 er Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender og Affektionsværdi. Christie er et drama, der er skrevet og instrueret af den irske filmskaber og fotograf Brendan Canty. Christie og Shane er to fremmedgjorte brødre, der har haft en vanskelig barndom i plejesystemet. De befinder sig pludselig under samme tag og må nu forlige sig med deres fortid, da Christie skal træffe beslutninger om sin fremtid.
5: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
6: You're Shane's brother, aren't you?
4: Filmen havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, i februar 2025, og den vandt Grand Prix i den ungdomsfokuserede Generation 14+ sektion. Den vandt også prisen for bedste irske film på Galway Film Fly i juli 2025. Death er et spansk drama fra 2025, der er skrevet og instrueret af Eva Libertad. Filmen er en fortsættelse af kortfilmen af samme navn, som blev nomineret til en Goya-pris i 2023. Angela er en døv kvinde, der arbejder på landet i Spanien. Hun venter barn med sin hørende kæreste Hector. Under sin graviditet bliver hun angst for moderskabet og for, om hun vil være i stand til at kommunikere med sin datter. Parret kommer i krise, da pigen bliver født, for Angela skal finde ud af, hvordan hun kan opdrage sin datter i en verden, der ikke imødekommer hendes egne behov.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
4: Filmen havde verdenspremiere på Berlinalen i 2025, hvor den vandt Panorama Audience Award for bedste spillefilm og en Art Cinema Award, der uddeles af Confédération Internationale de Cinéma d'Art DC. It Was Just an Accident er en thriller fra 2025, der er skrevet og instrueret af den iranske instruktør Jafar Panahi. Det er en samproduktion mellem Iran, Frankrig og Luxembourg. Midt om natten ankommer en beskadiget bil til mekanikeren Wahids værksted. Han hører noget, der får ham til at tro, at føreren af bilen er den regeringsembedsmand, der har tortureret ham. Men da han aldrig har set torturbødlens ansigt, kan han ikke være sikker på, at det er ham. Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i maj 2025, hvor den vandt Guldpalmen. Love Me Tender er et fransk drama, der er skrevet og instrueret af Anna Kavzenov-Kambi. Clémence er en kvinde, der har været separeret fra sin mand Laurent i flere år. De har fælles forældremyndighed over deres søn Paul. Men da Clémence fortæller Laurent, at hun er begyndt at date kvinder, forsøger Laurent at forhindre hende i at se sin søn.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
4: Say my Bobby, say my baby. Filmen havde verdenspremiere i Un certain regard-sektionen af filmfestivalen i Cannes i 2025. Ved samme festival var den også nomineret til Queer Porn-prisen. Affektionsværdi er et komediedrama instrueret af den dansk-norske filmskaber Joachim Trier. Efter deres mors død må søstrene Nora og Agnes forholde sig til deres far Gustav, en tidligere berømt filminstruktør, der forlod dem, da de var børn. Nora er nu en karrierefokuseret teaterskuespiller, mens Agnes har valgt et mere konventionelt familieliv. I håbet om et comeback planlægger Gustav at lave en film, der er baseret på hans egen mors tragiske liv, der var præget af traumer fra 2. verdenskrig. Da Nora afviser at spille hovedrollen, kaster han i stedet en Hollywood-stjerne. Gustav forsøger med filmen at genvinde sin professionelle status. Men kan han reparere forholdet til sine døtre?
10: Han er ikke her for at ordne med salget, jeg troede jo det her, men... Ja, nu har vi sett projekt.
11: Hvad sa du?
10: Nej, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igen.
11: Hvilke projekt da?
10: Det er det han snakket med dig om.
11: Min film? Den han skrev til mig?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
4: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i 2025, hvor den fik stor anerkendelse og vandt festivalens næstmest prestigefyldte pris, Grand Prix. Filmen er blevet valgt som den norske kandidat til en Oscar i 2026 i kategorien Bedste Internationale Film. De fem finalister til Lux-prisen er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Lux-prisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelse hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle, sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om sociale, politiske og kulturelle spørgsmål i Europa. Europaparlamentets oversættelsestjeneste har oversat og undertekstet alle 5 nominerede film for døve og hørehæmmede på de 24 officielle EU-sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
3: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Jugoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu Juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srbi. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srbi. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srbi, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
9: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali ju od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosnianskych utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.

0: V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století. Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
1: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany Jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
0: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Radka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 tisíc Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Obrovské množství plastového odpadu v Evropě každoročně nekončí v kontejnerech na tříděný odpad, ale na skládkách, ve spalovnách a bohužel také ve volné přírodě. Jedná se o miliardy kusů, které se mohou rozkládat i staletí.
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se podíváme na ambiciózní plány Evropské unie týkající se omezování plastů, které ničí naši planetu.
0: Znečištění plasty je všudy přítomné. Týká se každého koutu našeho kontinentu i celé naší planety. Je to problém, který se může zdát neřešitelný, ale Evropská unie je odhodlána převzít iniciativu a zasadit se o čistší a udržitelnější budoucnost. Začněme s několika fakty. Povědomí veřejnosti o recyklaci a snaha recyklovat jsou sice na vzestupu, ale značné množství plastového odpadu v Evropské unii se stále nerecykluje. Přesné údaje kolísají, ale odhaduje se, že v současné době se v EU recykluje méně než 40% plastových obalů, což znamená, že většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo v horším případě znečišťuje naše životní prostředí. To přispívá k obrovskému problému, který má dopad na naše oceány, půdu a v konečném důsledku i naše zdraví.
1: Boj proti znečištění plasty není pro Evropskou unii novinkou. V posledních několika letech podniká kroky k přechodu na oběhové hospodářství v oblasti plastů. Zlomovým bodem byla Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství z roku 2018, která stanovila ambiciózní cíle v oblasti recyklace, přetváření plastových výrobků a snížení množství odpadu. Tato strategie připravila půdu pro směrnici o plastech na jedno použití, která byla schválena v roce 2019. Evropský parlament zaujímal k problematice plastů na jedno použití jasný postoj již dříve a směrnice pak sehrála v boji proti znečištění plasty v Unii klíčovou roli. Zakazuje některé plastové výrobky na jedno použití, které mají snadno dostupné alternativy. Týká se to plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek nebo tyček na balónky. Také stanovuje cíle týkající se omezení spotřeby jiných plastů na jedno použití, jako jsou krabičky na potraviny a kelímky, a představuje systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které mají zajistit, aby za sběr a recyklaci odpadů platili znečišťovatelé. Tyto kroky Evropského parlamentu vyslaly jasný signál. Období tradičního modelu vzít, použít, vyhodit pro plasty skončilo. Zásadní je, že EU se nezaměřuje pouze na regulaci plastů, ale také aktivně podporuje plastový průmysl v tom, aby byl přizpůsobivý a inovativní. S vědomím toho, že přechod na oběhové hospodářství vyžaduje významné změny ve výrobních procesech a materiálech, nabízí Evropská unie celou řadu možností financování. Jejich cílem je pomoci společnostem v tom, aby investovali do nových, udržitelnějších technologií, používali recyklované materiály při výrobě a rekvalifikovali své pracovníky v zájmu ekologičtější budoucnosti.
0: Tím ale práce nekončí. Evropský parlament nyní svou pozornost zaměřuje na skrytou hrozbu mikroplastů. Tyto drobné kousky plastu o velikosti méně než 5 mm vzbuzují stále větší obavy. Vznikají různými způsoby, například rozkladem větších plastových výrobků nebo uvolňováním mikročástic z kosmetiky, ze syntetických textilií při praní a také z pneumatik, které se odírají při jízdě. Údaje o znečištění mikroplasty jsou alarmující. Studie naznačují, že denně se do životního prostředí uvolňují miliardy mikroplastových částic. Nalezeny byly všude, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší hory, v jídle, ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme, a dokonce i v lidském těle. Evropská komise v akčním plánu z roku 2021 s názvem Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy navrhla, aby Unie do roku 2030 snížila počet mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30%. Evropský parlament aktivně prosazuje komplexní opatření k dosažení tohoto cíle, připravuje nové právní předpisy zakazující mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků, a vyzývá k inovativním řešením pro zachycování mikroplastů z prádla a odpadních vod předtím, než skončí v řekách a oceánech. Je to velká výzva, ale parlament je odhodlán problematiku znečištění plasty řešit zevrubně.
1: Na cestě k budoucnosti bez plastů musíme přiložit ruku k dílu všichni. Přestože Evropská unie a Evropský parlament přijímají významné právní předpisy, to, jestli budou tyto iniciativy úspěšné, závisí v konečném důsledku na nás všech. Rozhodnutí nás jako spotřebitelů mají značný vliv. Pojďme tedy snížit spotřebu jednorázových plastů, nahradit je opakovaně použitelnými alternativami a správně recyklovat. Protože sebemenší krok přispívá k velké změně.
0: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Es ist überall. In ihrem Auto, in ihrem Haus, auf ihrem Handy. Was kann das sein? Das Radio, natürlich. Am 13. Februar feiern wir den Welttag des Radios. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte dieses Mediums, das uns ein treuer Begleiter ist und das vor langer Zeit sogar den Eiffelturm rettete. Das Radio ist die Summe mehrerer technischer Neuerungen des 19. Jahrhunderts. Der US-Amerikaner Samuel Morse erfand den Telegraphen, der Deutsche Heinrich Rudolf Hertz entdeckte die Radiowellen und dem Italiener Guglielmo Marconi gelang 1899 die erste Übertragung per Funk zwischen England und Frankreich. In Frankreich ging Radio Eiffelturm, Radio Tour Eiffel, als erstes Radio im Land auf Sendung. Im Dezember 1921 übertrug es ein Konzert. Ein paar Jahre davor wäre der Eiffelturm beinahe auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Das ist wirklich wahr. Der Eiffelturm wurde 1889 zur Weltausstellung in Paris eingeweiht. Ursprünglich sollte er 20 Jahre später wieder abgebaut werden. Die Rettung kam mit dem neuen Medium Radio. Es brachte dem gigantischen Bauwerk eine Funktion. Es war nun ein Funkturm. Und das lange Zeit höchste Gebäude der Welt wuchs nun sogar noch weiter in den Himmel. Wegen der 12 Meter langen Antennen war es auf einmal erstaunliche 324 Meter hoch. Doch zurück zu unserer kleinen Geschichte des Radios. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an die riesigen Rundfunkempfänger ihrer Großeltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann tragbare Transistorradios auf. Nun konnte man endlich überall Radio hören. In den 1980er und 1990er Jahren vollzog man den Übergang zum Digitalradio. Die früher übliche Ultrakurzwelle UKW weicht seitdem nach und nach der digitalen Radioübertragung DAB und der Satellitenübertragung. In den 2000er Jahren begann dann die Zeit der Podcasts und des Internetradios. Das Radio hat es also geschafft, mit der Zeit zu gehen. Es hat in all den Jahren nichts an Kraft verloren. Das Radio zeigt die Menschheit in all ihrer Vielfalt und es ist Schauplatz der demokratischen Diskussion. Außerdem ist es nach wie vor das Medium auf der Welt, das die meisten Menschen erreicht. Genau deshalb hat das Europäische Parlament beschlossen, selbst Hörtexte zu produzieren. Anhören können Sie sie unter anderem auf der Website europarl.audio.